0: Patricia.
1: A jsem Sofie Marino a tohle je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Play.